0: tadi itu aku ikutin ke pertandingan itu kayak tadi kita harap iranya FIFA Robin ya pegau ya pegau baikan. Tahu baik tentu orang itu tahu kita harus sama lebih yang khusus jalannya.
1: Kita kena hawa istirja.
0: Kita tahu baik tentu
1: kita nak kena
0: bilang khusus dan lebih yang khusus
1: jalannya. Dan masih aku kena tafara.
0: Dan kita asal ini.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,